0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.

každý den přemýšlíš o tom, kdo jsi. Každé ráno, když svítá, svítá a nevíš, kam se zařadit má.

každý den před ním žij život svůj. Každé ráno, když svítá, svítá, svěř mu svou mysl.

každý den na tebe čeká tvůj pán, který byl za tebe v oběť dán. Proč před ním ke svým snům utíkáš a v srdci skryté žádosti máš? A proč už není světlem tvým?

tím šatem čistým, zářivým, jsou všichni, které zachránila. Tím šatem čistým, zářivým, jsou všichni, které zachránila.

od trůnu se ozvalo: chválte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí. Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se a jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova a jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ano, Bůh píseň dá a ona nás bude stále provázet. Píseň přišla na naše zem prostřednictvím jeslí. Jeslí v Betlémě.

zkoušeli přehlížet. Říkali, není žádná píseň, prostě neexistuje. Druzí se snažili změnit její melodii. Ustavili zákony, aby ji přerušili. Armády se dali na pochod proti ní. Pobili některé z těch, kteří píseň zpívali. Vztekle proti ní křičeli. Pokusili se jí zničit. Nakonec ji přibili na kříž. Řekli si, tam umlkneš. Ale to se nestalo.

Hospodine, Bože zástupu, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine. A

0: Vážení poslucháči, prosím, prepáčte nám krátke prerušenie vysielania z technických dôvodov.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.
0: Vážení poslucháči, prosím, prepáčte nám krátke prerušenie vysielania z technických dôvodov.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, prosím, prepáčte nám krátke prerušenie vysielania z technických dôvodov. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na

0: Vážení poslucháči, prosím, prepáčte nám krátke prerušenie vysielania z technických dôvodov.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.